0: glúisiat catlíchta muid.
1: Dúirt Ivan Cooper gur bheith sé gur bhain tóma teacht nó nábach an tácht céanna leis na mórhiúlana seo.
0: Ní aonti am leis, bheith sé an deachar, go háirithe leis an amendment to the Public Order Act atá teacht amach, bheith sé an deachar a bheith ag siúil gantra bláid, ach caihimuid é a dhéanú, caihimuid a bura wadnaí tridge a dhéanú, Onus go bhfeicimid nach méal trobláid ar bhí om, a caihimuid siúil a rá agus caihimuid obair a rá go dí go bhfuimid na ceart na sibhialta seo.
1: Be sibh ag chuir mórthiúlana eile ar bun mar sin?
0: Tá súil agam go mbeidh táim cinnte go mbeidh an People's Democracy agus táim cinnte go mbeidh an CRA ag chuidiú leo mar tá siad ag obair a rá anmhaith ar bhuamaite bhí Difer vagan idir copla dine.
1: Mwys e sy'n hartan eich darna?
0: Ta si hartan eich. Gertr, gerw gyrf split sy glwysiach da fi on. Ni rw sy'n ffyr, ni rw a cyrraed ni na on. Agus ni yr un ti sied le sy'n war chodj na na dine. Agus bychiart dofa. Fannacht le sy'n war chodj. Onos gymau yn glwysiach go homlan a tíf oáin ach jimmy siad anis ta siad a ráis ar ís ta siad a lobar a rai go mai agus ta an glúisach da gul a rai ní fe ian split on go dí go weimwaj an rodas tawachta agus an sin be is comalomsa ka fe age split a fe on the nation
1: ach ní cefn tu go disig an glúisach siar fad a sa chéle ma ain siv na rodi a ta wiv ho logs a fein vota agav etc.
0: Chilam go gore iachan yna yn cysyn rhywbeth hyn. Mae hyw hyn, ni few mochyd obr hyn janta, go dji gawyl ga chwega, sy'n cat? Ga chwnd i ystrahyd, siar ogyn, agos hama fe siar mae ta'n sy'n na sy'n chwnd i ysfihyd, siar mae'n nil sy'n, ach Fyr sírse na gael a bheith agan agus sin sírse o chanéile sírse pírs. Nair a bheith si sin aganne, bheith me se hén sásta.
1: Cael dîr fáli sin dynne a dîrach gyr chiart stormart a chyr ar cael? Si sin gyr idir London agus bleachlí a tán tain stádíre, nŵ cad bych chiart o reil tis bleachlí a bheith dîn a fwy láhir?
0: Ima warwyl hén an rod a bheith chiart dof a bheith iannw. En onad a bheith a chaint na rodi ta gola rai sa tuisgarch, ba chiart do poblach na hera na chora vaim hi san sio. Mar nil si a vaim hi san sio. Fuar piers bas ar a son, fuar conalei bas ar a son, agus nil fianafal fina gael no dynar bi ela a chor poblach na hera a vaim sa na si chom des fijal.
1: Agus cad mai iawl ys darmen tu chor a chiel?
0: Beidr gymeo se Diachar sin iannu, mar da ian hadde ni feo na protestuni sasta, mar is eintach an rod iedsin an ish a ta home rule da yihaku. Agus ni feo si iedsin sasta, ni hilan gomei na kachlache sasta. Caihimuj an rod sio a fleamach inolu, agus ni ratashi Janta ogain, bemwyd yn o'n golorau archi ag nhw'n sy'n an arch ata symmer yn y people yn nodini golorau.
1: Agus bychiart o flaith li fannach da asgwyd i'n tawn trim dar?
0: Bychiart do bolych li a chod ibra hyn a ianw mar a bychiart nyr ata si sy'n janta ogw bychiart dofa chakt gwydi a tŵsgarch. Agus e a chora faim sa tŵsgarch ach ni higyn sy'n. Agus ni fe siad yn on, sy'n ei anw. Onas agus, ad is gywir siad. A janw na roddi ta gael o rai hys yn sio. Criminal justice bill acw, ta offences against the state acw, neil tyhe galoreg na dynau, ta siad egymacht o chamacht ach yn la, neil obor acw, neil ian sirsia no dignat dyna. Ik neem zeker onder de schijt. Neel zie je al dan

0: Seo agus na bóhíimi samála a fóra cheansára chaáire cúgitíí drédá agus siad san na goil síos samála a naon níomh páric dó a náidirríocht na sé sin ní páric an buchan an sin. Galléontaí fála cheansá dún dealgan le dó híon agus is é chóscóir riocht na ruggríchligi agus fortláirige intia.
1: Sport an deireachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta orthu ag an údarás an mhaváltacht ar bhórde. Féach faoi ghó a gcónaí go bhfeicead tú an bhfuil gluaisrothar ag teacht ag crosar a tí.
2: Tá app nua Airfort Valio cliad Turlinghe. Faoi fulor of eitilte bio, cuir parcoil, fast track agus tolglana in orathe rivre. Agus buintana bas lascaní breise ar airí ránathe séróchlacht lenar scéim díltseachta nua dub. Íslóid ó dochampónach taistil riachtanach inniu ón App Store nu ar Google Play. Fech dublinairport.com le haid tuile eolais freisin. Taistil cliste le hap nua Airfort Valio clia atá ar fáil in níis.
3: A chara, an ngearna tú dearma don dola é dhéach?
4: Ní dhéanam si dearma dí gás riol.
3: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gluil an tám ag breg. Gyar art.
4: Dort may let. Me anim she jarma di gas real.
3: Nav yarmata. Shachin pianosh dollar mquege. Fine yorohoin agus eek. Lehap eflo my tolls.
5: So while Nismo arrogates to the Gnolocht, three forts of lacus the chlor, wishach the ishke the chuj ishke aaron. Kaurin she the Gnolochti, a good billy a laidu, agus ishke sporoil. Is fated le Gnohish vega, agus van vege. Lasso Wintes course is Shaskanomid, Siranashke Erlina, no as Erlishisa Fisicula, Akasan Hoyle, Ganora, Ein Hostus Brescia Iok. Chlorikinish, Egwaterpungai. Ishke Eirum. Exolor Sherevishi Ishke, Dairin.
6: Ansha, Egangomishunum, Omiach Tagas Cousin Totori, Kurumid Olis Airfoil, Ata Eska Litishkind, Legamegmainter Naherin in An. Kalga. Foshka. Agus bánú a chiachant. Bí ar an olas fi cheart a tóltóri, agus fai erlisi áisiúla chun cárúla da chuid airga da vanistú. Tórcourt ar ccpc.ie.
7: Sport an deire seachtana ar RTÉ Rádio na Gaeltachta, orí ag an údarás mhábhaltacht ar bhóthaire. Tiomán ar luas a éirin don aimsir.
0: Sjáðu þessa hérna með þessi trí, þú gerir þessi glár sportið harnjar nói agus það múið fylgja er eða hún ís agus tjórum með þessi næ er húrsi hómanlúk hlæs gæl ar nói agus er klófi klóba ar nói agus núna gál veist múið er fætt hamalín ís agus sem hóðjögtu þá honi með gærfi, það hétt fál tjóni.
8: Gyda mae gyda Josie, gyda mae tetu.
0: Gyma, agos gyrma edes ochtu felin, agos ŵgwyl y cas ŵrch yn cyn i'r reint gan y clyffi, agos yn balchwyl yn chryf, a gai briw mach was yn sy'n ydy'r chynnu. A dos eich mwyd bedyr le brannu e'r reint gan y ffwrnia eto a bod yw'n bawta o bawta do a bod yw'n chywl wedi socrw sys a bod yw'n chochlyffa bwyta ag glan tŵli gys na cael y bygo gan ein chlyffa bwyta ac yn ddiad y bwyta marsyn eitha na drwbloed yn sy'n stoi agos glaninia agos cilchara ar nôi ni limriau cilchara ach chlyffa wain agos yn dar chlyffa sy'n lenni mert fos edir tein agos na cera maastri yn dyr y siachtan isio hwgan y fe se sy'n o ymwrt dy fes er ychwi wyl cwrsi y se sy'n fwy laad
8: Wel, lwaitu yn sy'n Glenn Sully y Josie ta sy'n ar wer y teble yn sio yn o'n ngal yn ysmwyr dy dwi'n ta iech lwy hi ymryg na ffornio leg ac o wain cilchar ac na cera moisri yn sio ta com o gyda sio ysgerapi com o'n ymwyhys ar y Glenn Sully wyl sy'n agod cwrsyn ni'n charmon yn hedle ac yn sy'n chwysio sys gyda yna dwnyf ar y sy'n rhoi hart ac yn sy'n lajau bwnsio ac yn Tá mi hel amora hau yr as ac yw mi hel agos ni'r ymwyr sies y chref yn eri dîf agos sy'n ymgyr 8.1 gyda ffwetig es y deg lyhi. Nes dyr eir mor hegi mae jw si ni hel sier ffwel Glen Sully inniu sa chluhíisian in éiad in na ceaba go an chluhíisian díra táisiín sin in isiad a trí chlogach tuim go mar sin na méú mu heala mar a thu ag g mar sa chluhíisian.
0: Ar gortú beidir a tabain.

0: sin go talún fágat sin sehíine ní agus se an ferafuair an tríúil é dul chun cígan san sin é chobalíte chobalíte féhrú caihan sé an peach go taobh san na barce agus an sun ar stíle takear siar rí sin sun bhfuil a chola ar a chonail chu díar fáil airstal chríocht néidir an séúr se chatte ar bhara a húscur chu é le cuasaí níana chu agus an Bolson a réirica dulcan cí gatá an fórcinis an fell le a dalamh a fós a dulcan cí strachanta iad am a réteúr agus an adóga hédige agus fer na pórcí an dulcan talón féhrú agus an is beg sean sin is a chabéidir le cic deirnach na húine ní chuireh sé éon úna orm mar tá gáin óm an bhreise mithe an bátasa agus tá cic séiricha díireach a rimmal a stúa díireach las mod an stúa agus seansa chu críocht deas a chur le a dí trí é seachtaí go tácha ar chlár a scóir agus an ceansan is na tógat ag Evan Brunach Evan fuair sé ceanná chéana bhín a bhí díireach laistigh don stúa seansaige a bhfuil smiormolaige chur ar a hasbáta stránána an ceansan ámhólaige agus an ceansan chur a thairis an drasnáin an muir cúil agus ceann bán atá Got an idea and bought this on the gig. I was going to say last thing that's to a last month's to a tree hook to get on the show. I guess this coma in our native Marta at Unfork Eregor Lefane. God knows what's going to emerge on Rachel Rogo, Karna Marta Mahalar the park. Will she can a head a council of Hogan to walk a keel come on again, Gulbari, Kilo Galakor, and Ardenoa on that old shade. Eger Rachel and that old Yenok shade. Egem. Jamie O'Boyne, an vertienta, igus na cúrtóri, sér áidir go maha nera na dála, vidur go deskun cín, vidur go deskun cín, ig lehama ar dó a cúig le náidir dó, ag féire, trí a hoctiag le náidir cehar, a vi ar chlár a skór, nor a vi dere dienta an sa ha gíl chamáin, ar chlahe a chur dere le seansna, gus le muinta gíl chamáin, i gréf idir vánach na blianasa, Gáchlathe imaracha, gáchlathe caile nisacha, agus iad as an áribh le cáilú ón rúpa. An scór dearnach má se ó cíl chamáin, an an baile ar náir cehar, an fórc na chéalóga crimiline ar trí a hochtíag. Fáca míad cíl chamáin, agus ní adar cá raimíad gudíse, a raimíad ó huig sús go dúna gáil, cúnsa a ríse óní, gudí an cléthe son atá gudsa idir léf conal agus an tearmann.
1: Grymau hi gyda li am agos tegtu o gymys agos o'ch bo mwt i eig gylie catio gynnu yn sio yn snyglanti yn sio. Nw conel yr nodi sie, a'n charman yr nodi tri yn sio. Cwpl o sgwr ffecu o gymys o deg sy'n mysig o gerna yn sio. Oran o dohorti, ta Brendan Mactir agol ffid yn sio. Jessica sgwr ala ael da, sgwr yn sy'n ffwetig Brendan Mactir yn sio. Oran o dohorti agos sien o mwelio, la punch o dwbl sio. Da an ni conel o fi siogwm gyda Jerna yn chyn. Giri an chyn sylad dan eich siogwm. Da ar amog ded le cic sir dan Charman. Dag sy'n nod i sieg ni conel. Nod i trig yn Charman. Agus mwyr dwi'n ma Brendan Mochdir yn chyn. Amrar a ta gymart la. Bydd yr ffi y blian. Ta'n o bwnyolig i Brendan Mochdir da ni conel yn chyn. Ta o'ch greif sy'n sy'n bwnt iacw. Agus ta'n o'ch Gravesen, Punch, Eg Brendan Mochdir, the Shanay score, Ellen Shaw, the Shanbana, Horama, could you care a punch, and Nodja Shark, could you nod your tree? And Shaman and Nancy, Enda McCormick, Joe Bilger, the Enda McCormick and Joe, which could have had and thrust on the Enda McCormick, Tashan could have had and thrust on and Shaw, but the Punch of the Budgeton, Nihay, Punch of Sinkilchiton, the Enda McCormick and Chin, Agaston Barna Lady, Agashinaries, could you tree punch, and Nodja Shark? Gwji nod i cair yn sio. Ys cael mae'r egwyl bydd yn ancyflen sio y bysiw yn ys. Agus mwyr dwi'n ma'n charmon bydd yn chat y smwt ni smwt o siasach chi sio. A cael mae'r egwyl yn def bod yn chyd yw bod yn y ffordd sien o mwelion. Sian fi eisiau glysio. Fi real am wanta sio egni conel i fi eisiau ti. Stid yn stwa. A chai o ran y dohorti. A gyr edrych ma'n eg sien o mwelion sio. Lach sian jes. Gwrs chos e her an tras yna mwyr dwi'n pan fi'n lian. An wanta sio eg o mwelion sio. Ta sian. Lir edrych bod yn egni conel i'n llicio mohan sio ar eis. Sian tyg mwy. Eg fan bar ar orti yn sio. Fyrsial gyr Tá Círan mo Thomas. Bhfuil sé go hair de Círan mo Thomas sin jahadro on mac getig in seo. Tá sés na cael gan si ar a jay. Cyn dy gyd prif sgwr alí. Fyrsa siach bwnt sy'n rhan rhaid. Jant ag ymwy ag mo getig in. Siach gyd Círan mo Thomas sin seo. Jant ag ymwy ag cosyn tar i an Charman in seo. Tad Richard a Rich. Gyr stop. Ymbrad yn Charman a nirag sy'n o Círan mo Thomas dyn o chos ag ta cic pynnes bront ag yn Richard Mark o Dorian Ni conel yn siom ar y dwrt mae gent ag ymwy ag o'n mae gedig yn chosio ni'r hedio sia ag Círan mo Comos fi Círan mo Comos yr y lŷn y tri deg mat yn chosio ffynio cwl ac ti'r Mark y Dori yn gyrstap a'n cosyn tar a'n Charman a'n ierach sy'n